0: Bæna bríhar úgt Bæna brekka la brea Bæna bráð hörma la bráð Bæna boga la bráðan Bæna bósti la brínach Bín gaur, bín wán, bín vrek Bín charach Bín achar vúr, bín achar vík
1: Bín dyn chlár
0: Bæna bæna hrunni Bæna bæs vera Bæna brúach harkra Bæna bárd tastacha Bæna bólagacha Bæna bæstjúla Bæna básúla Bæna bánuji Na bæna sjö Is búin mannach Y mát Is sján hælachi Y gugur kúra Is bólan bóra Yn ört gan fál Is bárni díat Ervus Natural Bin hrý Bin brý Bin hrúb Bin lechri Bæna brúlach skáfara Bæna búkacha Bæna balast trúma Bæna bræsa Bæna bóchta Bæna bíhnóchta Bæna enjóla Na bæna bjóla